stvrzuje žegrvce, ten se píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

nás, do nás trefčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.